0: Tancujete najradšej zo slovenských regiónov?
1: Ono je to s vekem. Když som byl mladý tanečník, samozrejme měl som nejradši ty nejdynamičtější věci, nejaký třeba východoslovenský čardáši, ktorí byli temperamentní, rychlí, dynamický. Ale samozrejme, jak človek dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde sú příběhy v těch písničkách, i v těch pomalých, tak človek tomu přichází na chuť.
0: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžnom životě slovenčinu?
1: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
0: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejú tým slovenským textom, alebo keď sú to tie piesne, na ktoré vy tancujete?
1: Mluvíme o tom, zamyslete si tým, co zpíváte a skúste tam najít ten příběh, ktorý je v tých písničkách vložený.